Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer občas i oblačno se 27 až 30 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.
1: Ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl mě bičíčka.

0: najmilejší zádaní les.
1: A keď se neudí, bude se pádat, a ty najmilejší zas.
2: A ty moja najmilejší budeš taká zas.
3: Rádio Jich Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer občas i oblačno se 27 až 30 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Extrémní sucho, které ohrožuje zejména mladé vinice, trh ze sklepy, který prochází proměnou a nemoc příjemnou, alespoň dle mého soudu, a taky Salon vín 2027, respektive start seriálu nominačních kol pod oblastí. O tom všem bude dnes řeč a téma je jedno jediné, víno, jako každý týden v tomto čase na těchto frekvencích. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Na jihu Moravy letos panuje extrémní sucho, toho jste si už určitě všimli. Podle pamětníků jsme tady takové sucho ještě nezažili. V obcích kolem Mikulova, Blanska, Břeclavi kvůli tomu platí zákaz nadbytečného odběru pitné vody. Vysychají studny a nasycení půdy vodou je v nejhorších lokalitách pod 10%, a to je hodně málo. I proto jsou podle vinařů zrající bobule na keřích letos poněkud menší, než bývá zvykem. Starší vinice si díky hlubokým kořenům pro vodu ještě dokážou sáhnout. Naopak je to jejich přednost, protože čím větší stres pro révu je, tím jsou delší kořeny a ty pak do sebe absorbují daleko více minerálních látek. Za to mladší výsadby s mělkými kořeny chřadnou a hrozí, že sucho nepřežijí. Někteří vinaři proto uvažují o vrtech a umělém zavlažování, i když to má svá rizika. Právě zalévaná réva se nezakořenuje tak hluboko a přichází o před chvíli zmiňované minerály z půdy. Nicméně réva by si s tím měla časem poradit. A to je dobrá zpráva.
0: S jihem za vínem a Rastino Janovíček na rádiu Jih.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Trh s vinnými sklepy na jihu Moravy prochází zajímavou proměnou, no řekl bych smutnou proměnou, pokud jako já vnímáte romantiku tradičních sklepů jako něco, co dělá jižní Moravou tak atraktivní. Od roku 2024 roste nabídka sklepů na prodej meziročně až o pětinu. Aktuálně jich jeden z největších realitních portálů nabízí hned 105 za dohromady přes 330 milionů korun. Podle realitních expertů zatím stojí hned několik věcí. Jednak vinaři přesouvají výrobu do modernějších provozů nad zemí, pak taky rostou teploty, které stěžují chlazení ve sklepě, no a majitelé sklepů koupených během covidu jako rekreační zázemí je dnes tolik nevyužívají. Roli hraje i generační obměna, mladší lidé totiž to o zděděný sklep se vší péčí, kterou vyžaduje, často nestojí. Ceny jednodušších sklepů bez ubytování dokonce stagnují nebo klesají a když už, tak jistotu nabízí spíš sklepy s obytným patrem v lokalitách, jako je Pavlov, Mutěnice, Velké Bílovice a nebo Vátice.
0: S Jihem Zavínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: během za vínem. Na Rádiu Jih.
1: A teď Salon vín, naše nejvyšší národní soutěž v České republice. Ten totiž to vstupuje do svého dalšího ročníku. Ale než se otevřou dveře Valtického zámeckého sklepa, kde sídlí pro příští rok, je nutné absolvovat i nominační kola za jednotlivé podoblasti a ta právě startují konkrétně slováckou podoblastí, která mimochodem letos bude hodnotit rekordní 800 vzorků vín, co oproti loňským 743 je zajímavý nárůst a svědčí mimo jiné o vzrůstající oblibě, prestižní soutěže mezi samotnými vinaři a taky i o samotné slovácké podoblasti a jejich vínech. A pak budou taky následovat i další podoblasti. Mikulovská, Znojemská, Velkopalovická, samozřejmě Čechy a i letos budeme u toho. Z těch mnoha termínů nás zajímá ten nejdůležitější, kdy bude znán šampion pro příští rok a to si budeme muset ještě počkat až do začátku listopadu. Do té doby přeju všem vinařům štěstí při hodnocení jejich vín.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Pořadem za vínem na Rádiu Jih.
1: Ještě než se pro tento týden rozloučíme, ještě se musím tradičně podívat do kalendáře, abych vám dal pár tipů, kde můžete strávit následující dny volna. Můžou to být vinaři a sklepy v těchto obcích. Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetice, Bzenec, Čejkovice, Dobšice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Hovorany, Hrušky, Ústopeče, Mikulčice, Mikulov, Mušlov, Milotice, Mučenice, Nový Šardor, Sedlešovice, taky Pavlov, Popice, Přítluky, Rakvice, Slup, Šatov, Vátice, Velké Bílovice i Velké Pavlovice, Vlkoš, Vrbice, Vrbovec a taky Znojmo. Věřím, že si vyberete. Podrobněji se o těchto akcích dozvíte na portále Vína z Moravy, Vína z Čech, CZ. Já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky. Žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno, Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Vňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Pekelná vedra pokračují. Ve vinicích dostávají zebrat zejména mladé výsadby a keře otočené jihozápadně na tvrdých půdách. Spousta vinařů začalo aktivně zalévat, ale mnohdy je to jen marný boj. Nehledě na blízký akutní nedostatek vody. Nakonec sinicemi zarostlé Pálavské jezera jsou toho jasným příkladem. Léto ale běží dál a co nevidět, začnou první sběry raných odrůd na burčáky. A myslím, že jestli to tak půjde dál, vinobraní začne daleko dřív než v minulém roce. Vinaři asi nebudou chtít příliš zralé hrozny a začnou se sběrem dřív, aby vína měli aspoň nějaké kyselinky. A tak i my ve vinařském domě jsme se přizpůsobili a spustili jsme dřív slevové kampaně na vinařský materiál, který budete potřebovat při sklizni. A to neplatí jen o materiálu. Platí také klíčové varování našich enologů a to zní. Řešit technologické postupy až v momentu, kdy jsou hrozny na mlýnku, je nejčastější chyba. Pod časovým tlakem vznikají zbytečné omily. Připravte si sklep v červenci, v září už budete jen v klidu sklízet. Přesně tak. Jsme připraveni vám poradit ze vším, co se týká použití přípravků i technologií. Nabízíme velmi kvalitní věci v řadě firmy Hill. Firmy Hill je záruka kvality za rozumnou cenu. Všechny produkty osobně testujeme a používáme ve vlastních vinařstvích. A to od ošetření hroznů až po finish předlahování. Naplánovali jsme také speciální akci, kdy chceme poradit vinařům, jak a na co který produkt použít a za jakých teplot, pH a mnoho dalších užitečných rad nejen při práci s produkty Firmy Hill. Naši enologové se tak na vás budou těšit a to si prosím poznačte do svých diářů v posledním červencovém týdnu od 27.7. do 31.7.2026. Celý týden vám budou k dispozici, tak prosím přijďte, určitě nebudete litovat. V tuto dobu také probíhají slevové akce na mnoho našeho zboží. Na mátkově třeba čerpadla nebo filtry, ale také sady. Máme jako jediní sady na výrobu vín, tedy kompletní balíček na výrobu 100 litrů vína, který obsahuje veškeré přípravky nutné k produkci špičkového vína. A nejen to, jednotlivé sady jsou zaměřeny přímo na odrůdu, kterou potřebujete. Máme tedy sady například na Chardonnay, Vlašák, Veltlínu, Muškát, Hibernál, Pálavu, Tramín a mnoho dalších. Máme také sady na pálenkové ovoce, jako sady na sajdry, trnkovice, šumivé vína nebo i medovinu. Výběr je opravdu velmi široký. Vše jde dohledat na našem e-obchodě www.vinarskydom.cz. Ale daleko lepší bude se stavit a vybrat si na místě i třeba po konzultaci s našimi enology. Od mikrofonu rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer občas i oblačno se 27 až 30 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer občas i oblačno se 27 až 30 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinarstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer občas i oblačno se 27 až 30 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbálka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer občas i oblačno se 27 až 30 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Festival Milotice 2026. Těšit se můžete na hudbu, zpěv, tanec i pořady v areálu Šidlen, na zámku a v kostele. V neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých, růžových a robustních červených vín. Těšit se můžete i na komentované prohlídky se sklepmistrem. Večer vám zahraje skupina Benny Q. Přijďte do vinařství Nechory v Prušánkách 24. července od 10 hodin. www.vinařstvinechory.cz. Milovníci folkloru a lidových tradic, poznamenejte si termín 6. až 9. srpna. V Miloticích se uskuteční národopisný festival Kijovské

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zase vídeně v měsíčku ještě dnes, však už nesvítí vod, nebudeš, nebudeš.
1: Rádio Jich Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V pátek 24. července se otevřou brány vinařství Nechory pro milovníky skvělých vín a dobré muziky. Připravili jsme si pro vás ochutnávku svěžích bílých.

0: neděli 9. srpna vystoupí také vojenský umělecký soubor Ondráž. Podrobný program najdete na festivalmilotice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: mě lubí, máma rád, mě lubí.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubí, mě lubí, lubí, mě lubí, lubí.
1: Máma rád, mě máma rád, má.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.